Leď přes čínskou zeď, přes píseň pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen se císař

kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď rychle a teď.

aš půjdeš unavená. Pírka ti pofouká, Máří Magdaléna, Vlaštovko, leď, nás chudé veď.

Vůně lesů, uhlí, ocelí a sava. Další zastávka, Stodolní Ostrava. Sláva veselý, veselý, veselý.

mají spožděný osobní vlak OS 7981, ujel ze směru Maška do Ostravy hlavního nádraží, kde můžete dále přestoupit na rovněž spožděný rychlík Podojedo ze směru Praha hlavní nádraží do konečné stanice Bohumín. Ve vlaku je vám k dispozici jezero s výhledem na Lysou horu. Z důvodu spoždění vlak zastavuje pouze ve stanici.

0: Baníčko, Otče náš.
1: Dále upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení. Kdyby

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Já vám tuž rád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můři a že to tam zpívá?

0: zpívá o ničem.
1: Bude ještě. Zakokrhej. Blbečku. Kikiriki!

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená.
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná chlét na žilách rád.
1: Buje srdce honzo.
0: Poletí půlnoc nastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štít. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

si nechat ránu otevřenou, co nejdíl sypat do ní sůl. Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tví klidný noci jsou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká. Je to tvůj soused a ne

Tam poručík pořadový krok, za hojné účasti vděčného publika, major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou zad, krok sum krok a klus. Zastavit stát, raz, dva, tři, pozor, pohov, šlus. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

0: Certo.
1: Jestli pak vy lidičky, co na Plzeňsku bydlíte, víte, z čeho pochází to starý připodobnění. Kolika z vás řekl doma, tatínek či maminka, že chováš se jako Janek, zdrobněli na Janeček, Janeček. Začalo to tenkrát v roce 18.

Vík cvikr cylindr a zapasem mu visel skalp. Ze zločince, co chytil vlastním umem, vůbec se nebál. Zapojil se do pátrání, všude vyslal četní.

posla, aby informoval Poliše, že jsou tu cikáni ti hledaní. A tak je teda dopadli a poprávu potrestali. Jednoho za mříž vsadili a druhýho popravili. A Plzeň si zas odechla a všechno bylo, jak má bejt. A myslíte, že všechno bylo, jak má bejt? Nebylo.

0: pena.
1: Mám druhou ale ve skříni, mám rozeslané peřiny, jsem puklý Kristus šedé lidiny. Já nevěřící.

na chvíle, na dny, kdy něco chcete, já nemám, komu bych věnoval vzácný čas.

zabývat v duchu tím, co asi děláte, kudy se procházíte, já smutný.

Nejsem s technikou moc kamarád, ale jak vidím na kolejích vlak, tak se mi oči rozzáří,

Táta naštěstí svůj slib dodržel a já se radostí málem rozbrečel, když mě vzali i na nákladák. Dodnes vidím před sebou ten vlak,

pro koho. Snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho.

za plotem černý pes vztekle štěká u vrat. Sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podebere. Stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé břehy.

něčem jiném. Přeci tolik nezáleží, jen když jí srdce bije. Jen když jí srdce bije. Sám dobře víš, jak sráz umí být strmý, jak všechno kolem snaží pevně uchytit se v zemi. Jenom mě ploskví kloužou po opuce a ze zarostlých spár smekají se ruce. V kapsách mi od večeře zbyla trocha zrní, to bych rád prostřel, prostřel na kamen, jenom tak na dva kroky od ní, aby až prostřel.

A z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí, zabouchni poklon a vysyp na něj mouku. A na hranici přihoď trochu klestí, řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé dřehy.

dali, že do Dolní Lhoty přišel Bůh. Seběhli se všichni lidé zblízka zdáli, nad kapličkou rozklinkal se zvon, hádali se u rybníka jak

hračky a podobný keci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky

Folk je železná košile. Radio Folk.

vzdechy, všechny se upíjejí někde o samotě. Tak blechajím Zřiška přišla o svého druha, předvečer svadební.

Naše Tamaře zas plešák s jinou zahnul, jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul, s

to ví, že třeba hluchej ladit dál budu banjo svý, a že mám štěstí u žen, a že se umím smát a nezůstanu dlužen.

bylo na čase trochu si provětrat ty svoje splihlý krovky. Už bylo na čase zahrát si blues, pustit si Dylana, zvednout se od pohovky. Už bylo na čase počítat z plus. Už bylo na čase smát se na celý čáře, nechat to být, tak třeba někdy příště. Nečekat na jaro, vytrhat listy z kalendáře, objevit Ameriku, zamávat z nástupiště, vyprášit moly ze šatníku, rezavý struny vyměnit, jak čerstvej vítr do starých triků, nechat svý smutky odeznít.

já potkával je každej den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny v kamení. Ten první vypad z lochu, kde byl dlouhých 15 let. On měl rád svoji ženu, nějakou Bertu. Přerazil vejpůl pošťáka, co za ní denně les. A z

doma dost a za oltář mu sloužil smysen ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused. A svědků bylo dost, ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný.

jde chodník a mám jen na výchovu nezbyl čas. V tej boudě s ním obydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejný jako já, a nebo ty,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid.

kde kdo se podiví. Vlasti řídnou občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napij.

vyhlíží, chlap na prámo vůlí rukou svých, se k tý holce přiblíží. Mezi břehy!

tančil jsem s Marí v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zednický varhany, forte a tak dále. V říše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marí v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už lezla jak štěnice. Dědkové slintali, jaký má stehniska. Kroksum, krok, kroksum, krok, ten chlípný valčík. Za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský. Já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie, jsou z tebe celý hin. Já jsem tvůj Dalibor, Otelo, Lohengrín. Když se mi nepodáš, dám ti

tančil jsem s Marií ve čtvrtý skupině, aby to nebyla docela otrava, dveře se rozlítly a já jsem uviděl,

mrcho, čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost, zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země, já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

budeš tam. Zoufalé snaze polknou ty poslední výkřik, než pohledem uhneme stranou, zradí nás naše vlastní nic.

asi bych to neměl nahlas říkat, ale nejhorší jsou kritici. Uvejte jim něžnou kytici, přivoní a hned jí začnou žvíkat. Autor prý se s nimi musí stýkat, chceli se udržet na špici. Leckdo však má křeč a zimnici, je, jen slyší to stádo z dálky hýkat.

podmezí, kde kvete hrách. Chtěl bych tě zase políbit o polednách. Z lesů se kouří ta pára stříbří zem. Byli jsme spolu a už nebudem. Z lesů se kouří ta pára stříbří zem. Byli jsme spolu.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na posteli, aby se nezdálo, že jsme

Zavrtíš hlavou, jako měla bys říct nějakou hloupost. Víš, já potřebuju vidět

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Vlečky šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové, zvou k tanci. Vlečky šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové, zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Tak zaveři si oči a poslouchej vzpomínky, zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

koukanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lodi, v Lipni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, práv renesanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, práv renesanci. Tak zavři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní. Zvoní u letohrádku královny Aniky.

verbují se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita. Verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

0: nerozplitu jen pro vás.
1: Před malou chvíli bylo 8.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

A tak se koukáš z okna pátečního vlaku. Ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří. Ví přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zí.

švandráckýho cechu. Nenosí sprýny, no nedbaj okolí, svý tělo klidně svěří do náruče mechu. Večeři nepohrdnou párkem z fazolí, takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří. Žár světel koncový, když dálka uhasí, umlkne rachot kol, co pod sebou krach víří. Je klidnej podvečer a prýma počasí. Koleje jsou spojky našich osudů a dní, a vstupenkou do nirvány vagón poslední.

to říct, oči máš uhrančivý, sladký a zelený, jak rozkrojený kiwi, o to nic. Ale jak to říct, tví dlouho brvíčivy, jsou z kosty květeny, jsou subtropický divy, o

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

navždy zmizí, odejde, nezapomeň.

jedna z mých posledních lásek. Čas náhle karty otočí, bicí srdce úročí, skryté city na požár. Až zas na výdezertu vzdech a deštěm

zděšeně. Setřel jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Kač, kač, píp, píp, chrochty mňou, kři...

ani let, jen bezejmenné přijít mý, kdo zkusí to dnes první, jistě pohoří. Ani potom, ani teď, světla výkladní skříní, kdo tě nehřeje a přitom...

Ani bouře, ani blesk, možná občas trocha slzí, někdo dotkne se tě zlehka, už si promokla. Ani touha, ani stesk, ale člověka to mrzí, že v takové chvíli

léky ani plyn, ale dáš si pár tahů. Všichni, co tu sedí, jsou tví staří přátelé. K sobě nebo k ním, v tomhle kolotoči vztahu.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady, a ty počtěci, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu, ač není podpisu, je třeba prošetřit auto.

a svoboda je čistej. Lepší na něj dávat pozor, to si má být jisté. Včera se stěhoval pryč od nás svoboda na nějakou samotu, někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usmívavej svoboda, je totiž hrozně chybí.

Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy zdola nahoru.

hlavě. Snad jen v této cizině není Čech na mizině. Už vězňové Boleslavy na škodovky brousí hlavy. A já toužím duše skrytu taky po tom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně za deset.

díky našich chrámů spektru zítra jdu spát před elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. Kapse pětku v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vždyť lidových průpovídek říká se teď hlavně

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Po hluboký vodě, po černý hlubině, utržený kvítí, pryč ode mne plyne. Že nebylo nikdy lásky mezi náma,

Svět. Jako očím z uhle nedá se uvěřit. Skoč si do té vody, když tak těžko je ti. Ona už ti poví, co jsi chtěl vědět. La la la la la la. Rybky, co družičky, na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modrý, zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda, víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat mokrý nohavice, taky bych musela sedat vedle kamen a se ovímat s nějakým hastrmanem.

kdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy stromy, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

ulice, voda pádí, kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul.

Prazí mosto, ještě váhám, ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu, co já vím.

to zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový korát, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořník. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce, ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvář vztek letat. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Píšu ti z důvodů prostý. Právě jsem překonal posty. Už si mě vodíš na niti. To chlapci jdi. Tuška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná, to chlap.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se práší to chlapci.

0: Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás nebyla přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Na Rádiu Folk posloucháte Hodinu písniček z let 1980 až 1989.
0: Nehřeje.
1: Na Rádiu Folk posloucháte Hodinu písniček z let 1980.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala, člověk tě těžko

Jak skrytý v modré slunce džín, ve světle rám, když tančíš bám, si prostě vám, si prostě lady a já pořád jenom Trump, ať je vás šik.

u tu sexu navyklá na med, na strdí. Za pár let stačí pytlík keksu a kdokoliv, když potvrdí, že nejsi šunt a oblízanej v dolek, že z povidel se dávno nestal šmír, na to ti dám svou parafu i kolek.

probouzím se na gauči, polámaný rozlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci, na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě, lásko, dobře znáš.

Pořádný chlap, pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy.

0: zamlaskat a jindy to chce facku. Pak tě ale spraží hlas, jak žhavý slunce za dne. Řvát rozkazy i ze spaní, náš kapitán to zvládne.
1: Celý tenhle cirkus začne každý večer znova. K tomu stěžeň hrozně vrže, není kam se schovat.

opona s obrázkem na ložích ozdoby. Měkouké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme, pohleďte.

teplo, víš, jak se člověk cítí, jako ryba v síti, jako zaprášený kvítí, jako luční kvítí, o kterým někdo dupe, jako já s lístkem pro dva a kolem prázdný kupe. Prostě chytlo mě to zas,

zaniklo a nebylo to snadný, teď už slova žádný nezmění noci na dny. Na dny plný světla, kdy svět se na nás dívá, teď je v noci tma.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotelu nad náměstí.

kabelky, čvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu poklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek.

desetiletím světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se neplatí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminejch kytek, pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

můžete třikrát hádat, nebo se pouze ptát na, kdo je ten dokonalý sympaťák, co na vás plíží z filmového plátna.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas mihl se foxtrot. Rock and roll, baj to disco, ale valčík je ten tanec.

trochu dokola a trochu vpřed, vždy jednou víc a dvakrát míň. To je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašlání. No jo, no. Zase nic.

tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou.

za živým plotem, k nebi čněl totem. My byli s bráchou ještě kluci.

Goška už zdrhla, asi není dost zvrhla. Luna Park svítí na osamění. Zavoní káva,

动四肢，咕哩咕哩咕哩咕哩，咕哩咕噜咕，咕哩咕噜咕，咕哩咕哩咕哩咕哩，咕哩咕哩。

nejsem tu na dvakrát, a tak úsměvné myšlenky teď zrovna mlčí. Kdo mlčí?

Tolik rukou, tolik pohody.

0: naši. Bylo slyšet, že s motorem je něco v nepořádku.
1: Nestavíme pořád jebem, nic jsme přece Valaši.
0: Nezastavujeme, pojedeme pořád, jsme přece Valaši.
1: Zakusem se do slaniny, tak nebo aj pár úse.
0: Sníme slaninu a dáme si k ní pár žemlí.
1: Čilej dojdem a i pěšli, že už je kapuse.
0: Ten kousek cesty dojdeme i pěšky.

ještě půjde? Řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? Co se to tu stalo? Řekněte mi, co se to tu stalo? Odkud to sem přišlo? Kde se to tu vzalo? Co se to tu stalo?

projde, řekněte mi, co tu všecko projde, co tu všecko projde, než k něčemu dojde, co tu všecko projde, co se ještě stane, řekněte mi, co se ještě stane, řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde, a co s námi bude.

odrazy šedých lesků, svůní zelené trávy, poklady z korábů na dně moří, rytiny starých mistrů a odvážné cesty mužů, kterým srdce touhou zanoří. Pevné hřbety učebnic, vzadu se znamy jmení, srovnáno jak čtveroročních obdobích.

bez kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světák moc bodčouhá kus slámy a výly nesvedej hned.

Našli místa na duši bílí, kam zatím život ti nedosáhl. Ač zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak, když je ty místa tam zbyly, jenom vzhledy těm, co mají zlo.

svět. Každým dnem sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem.

Plnej bláznů a další jsou ve frontě, chtějí mít všechny duše na diskontním kontě a tím k tomu slouží rabat nebo černej sabat, znají jen jednu víru, rabat.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

absence slov někdy zebe, ale tady má to tak být. Hranice topí se v řece, kousek od ní Josef odkryl.

pavuku. Luďar brý, já len hladám, kto by mi pekne zaspieval. A nebojte se, nebojte se, pak půjdu zas dál. Za posledním nádržím je nekonečno polních cest.

0: na těle i na duši, než se po ní rozleje křik, co všechno přehluší.
1: Češi peši do Prahy,
0: slunce v tvářích má svůj stín,
1: hajlujúce pravice
0: a krojované moře vin. Čerti vzali 15 let, prosté je peklo, prostý lid, jdou noty hrůzou skamenět, anebo přes prach vykročit.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

společnost uctěných osob, různá a neznámá. Unseren Helden a sláva ukelským hrdinům. Kdo půjde příště, déšť prohledává každý dům.

vám, protože nerozumím, proč cítím se jak vy. Osipe Emiljeviči, je mi teplo a jsem syt. A čtu si, kdy chci.

někdo prolomil tu mříž. Někdo zůstal, asi proto, že měl stále málo k nebesům.

Je spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každý chlap a ženský vařili a balili prsty, to když se někdo do ruky sek. Večer se snesl dříví větve a tak.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

bílé halí v oblacích a v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá. Muž v trestaneckém šatě sedí sám, již léta stráda bez naději jím zmítá. Teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý.

Ved jsem tě co ženu od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo zátratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho díku vnořil svou. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím,

už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, pod tím se čůrkem, tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, by slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zjív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli, šest postivej rána. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

ostrově Balar se zrodila před lety jedna malá holka, co chtěla poznat svět. Lidi, co jsou na něm, zvířata a květy, vytepat tu krásu do veršů mezi věty. Poblíž na pevnině, jen o pár let zpátky, na svět přišel jinoch, jak princ do pohádky. Srdce jasný plamen, co stíny zažene, ty dvě krásné duše jen sobě.

ostrově jinok, dohnaný svou sudbou. Příběh trochu vázne, nebude to hudbou. Zkrátka po nehodě hledal smysl žití, vykřičené domy, opium a...

zarůstá travou. Pošťápár století nepřines list. Nikdo se nezastaví a za okolí

0: prostý a začíná tady. Sedím si v hospodě
1: mezi kamarády.
0: A zrovna když u piva upijím pěnu, naproti u baru uvidím
1: ženu.
0: Ta žena je krásná.

0: kytary a piva a naproti mě se posadila Iva.
1: A ještě mi říká, hele, ty tomu nebudeš věřit, ale 80% toho, o čem se v té písni zpívá, se stalo.
2: Já chci rapovat v hustý rapový kapele, jenže ten můj blbej kukuč vypadá tak nesměle. Celý život hrál jsem jenom folk a country a celý život budu hrát jen folk a country.
3: Ty chceš rapovat v hustý rapový kapele, všechny nás tu hodní ostře posílat do prdele. To ti ale těžko někdo uvěří, když ty ten majcou ruce svíráš, držíš jako ukulele.
1: Proto se stalo.

Valentino, to už sněží, nebo se syna zasna dotkla mojí tváře. Valentino,

Co stačí vyrůst než sad rozpustí se v páře Valentino. Zkušenou dlaní pátráš po úchopu na tvrdé skále mé hrudě.

спеца, на ještě horká skleněná srdce, ve kterém zůstal ukrytý tvůj dech. Vítr jde odsudet, nůž visí nad světem, těžko říct, co bude, sotva vím, co je teď, znášíš se na mě jak sníh na štíty střech.

ozvone jako prste světice, která se ptá svědomí, zda není hřích modlit se a své víře bez kontor slovy dávat hranice.

0: ostatně proč ne, proč by ne? Ani ten mulat na tvý tapetě.
1: Chybí ti někdo, kdo se spálí čajem?
0: Co neseš kombiné?
1: Nebo se ožen?

Proč není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

pouštíči koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vykládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatím, co se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

probouzí tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty, ráno

0: řekni mi, řekni, kam mi mizíš v noci, když u mě máš spát.
1: To bude jen tvůj pocit, celý noci poslouchám, jak dýcháš, skrývám strach, že mám tě rád. Řekni mi, řekni, kam mi mizíš ráno, když slyším tě vstát.

0: Řekni mi, prosím, kam se ztrácí slova, když zkouším se ptát.
1: Říkám ti znova, neptej se mě, jenom málo toho ve mně zbývá, když ti ticho odpovídá. Řekni mi, prosím, kde se berou věty, co zpátky chcem vzít.
0: Řekl bych, kdybych věděl, proč si přeju, abych místo jedu někdy taky tichem odpověděl.
2: A tak mi řekni, co je to s tebou, že všechny křižovatky světa.

jsem znám jeden způsob, jak se zmrzlinou zacházet. A stejně tak bych chtěl i Janin let rozpouštět. Dám ještě jednu a pak se jí poptám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a nešla bys do kina.

Ta zem je strašně vyprahlá a žijí z ní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlák

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimmy. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz. Mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, ropinej ta zem neměla, prohej se India.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, ty šlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův.

Čeň bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, u starých spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Šer.

dávno už není, pluje od pramene k moři. Moři zapomnění, na břehu sedí rybář, očima kulí.

mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha.

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Kdyby tady

do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry, naší

jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody,

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

když se vody čeřily, to se pstruzy ženily, dorce pico z much paštiku, jedno hubky z chrstíků, žních nevěstu měl ploutnatu a se žábrama pihatu, musej rychle než je na čepu,

0: Táta se chlubil věnem, 2+1 pod kořenem. Svět si ztratili už zábrany, přebrali kyslík, mleli žábrami. Ještě dneska někde líně plavou, pstruzy schovázanou hlavou. Vždyť vyřvávali do noce, v tom krkonožským potoce.
1: Asi táhle.

viene tolito, vždyť zabolito, akorát. Žárlím, já si žárlím, řekni proč, řekni.

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

A ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky, ani parfém.

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, vždyť ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

všem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Apův syndrom a přesto jsem down.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

se fina, se pepískají. Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme Cordillery až do Puerta Mont. V přístavu čekal nás
1: Šavada Vdůva
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta Mont.

Teda 50 stupňů již neodrovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme

dneska je zvykem, nevím jak kdysi, předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí, tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šabada vdůva, po očku sleduji, kde pak je žlůva a jeho družstvo, co má asi na práci a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech,

Stál jsem na hladině vodní polo, vlny jdou do moře a z moře žádné schody, a není nikdo, kdo by podal sklenku vody.

0: prvni pomoci.
1: Šabada
0: duva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu, ten už má starosti.

0: hubova,
1: ten už je v suchu,
0: ten už má hubu,
1: porucha k uchu,
0: ten už má starosti o nový fond, tak šťastnou plavbu.

Bylo to v Plzni, už je to dávno, je to tak dávno, že odnes to čas. Bydlo tam do

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

aby přehled byl, kdo s kým zrobit dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě,

startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás břetiž dělali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řekl si přidej gizde saber, bo jsme poslední. Zoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem, ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuklal jenom beku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hleda, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlézt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak není špeku, tak nesu vykony.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance, dívko, Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se krat. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky.

že za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky nečni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

kudla bezrádného krovinám, až mysli nevěrné od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásnohlasí z mužených Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již bych k ourazu záští jazyk. A kdo se loupe, že té volající vzhůru dopustil, kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé.

ty ruky. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky, sám je otrok. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má.

spadnouš. Zvukové vlny se šíří a slova, co nezahynou. Na jedné ruce ti spočítá, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nic.

mě hledal můj Bůh, byl to určitě on. Hodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, cesty se propadnou.

hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

mužských spod. Oči ho vyzařují, podle něj po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou v ní.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

potkal jsem tě na náměstí. Přálo mi trochu štěstí, do kašny ti spadla knížka a dík té náhodě. V románech se běžně stává, jak jsem tam postával, vytáhli je a pak sušil v hospodě. Přestože písmenka ze tvé knížky obtiskla se na talířky. Bylo už tak nějak dáno, že si řekl,

Radio Folk. Nic víc, nic míň. Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej. Zase se kola točí, sukni zvedáš jako bočí, jen pro mě hlavou zakývej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si soucí záskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

taky nejdelší, je kánoj steřelá. Plujem řekou po proudu a já skrz Olšový mraky hlídám nad námi.

no hama, vlčí hora, vlci válí sudy z hora, pod kopcem si dává rande, 9 pan.

od nádraží v lese panském vlačinou se propíjíme. Hořká stéka po skle prasklém, nedožijem do večera. Míní starý zbytý přítel, pod nohama stoupá hora. Slyším ho, jak mlhou volá, pod nohama stoupá hora. Chci být stále na tvé cestě, v panském lese 9 neděl. Pozdrav pošlu po nevěstě.

0: Veselo, pan kníže pozval ke jíře, oh hej, je veselo, dnes vítaní jsme hosti. Oh hej, je veselo, ač nedali nám talíře, oh hej, je veselo, pod slunáma jdou proti.
1: Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem. Dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem. To radši zaživa do hrobu, než pověsit kytaru na skobu a v hospodě znuděně čekat

Všem nám něco seberou, i když zaplatíme zvlášť. Snad nám to stálo za to, klid ztratit na duši, jablko okusit, vědět a netušit. Jablko okusit, vědět a netušit. A každé poznání hned tesat do kamene, pochyby ztrácí, kdo rukou chce se dotknout nebe. Vždyť touha má svůj čas, a se bolí to sílí,

I každá skála ve svém nitru, co si tají, žádná není hladká, i ony vrásky mají. Pak jednou za tisíc let

Mám sako ze sametu, už z něho nevymetu prach. Po kapsách zátky zpiva, to když jsem ještě mýval strach. Občas nás nechali i zahrát a my na klopě placku Havel na hrad hráli jsme, na duši

Národní Anice neděje. Nahlížím do laterny, jestli tam Jirka Černý zase je. A nikde nikdo z těch, co byli, tam pod Václavem v oné chvíli, kdy Václav přilbici strhl z čela.

krize den. Jaká pak sakra krize, to tu jde jen o peníze všem. Kde se ztratila slova o naději, o tom, že zázraky se dějí, když člověk chce.

nádraží Praha střed. S nákupem za pár kaček a silnový sáček a v něm pár propriet. Ve flaškách, a že jich tu bylo, se všechno víno proměnilo ve vodu. Na letenské pláni chystají nový pání sled.

0: snad kdybych mohl dát lásku, kterou znám já sám, jen z kalendářů a breviářů, léty zažloutlou, zaprášenou, jak zlatý valoun.
1: Snad kdyby mohl dát lásku, kterou znám on sám.

0: a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.
1: Zaklepej, zaklepej, zaklepej.

přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženě a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijem se

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

prastrejče Kian, co bejvával pošťáka místní Don Shine. Chceš znát, jak ženská chce mužskýho mít, tak koukej bez příkras a fejc. Ty míjet ji musíš a hlídat si styl a stouknout jí rázně jen o chvilku díl a chválit jí krásu, jak kocourý příc. Co cítí, si můžeš bejt jist. Pak chází ta chvíle, kdy nesmíš nic dát, na ponton, na fámu, na řád. Kdy vlítneš, jak barbar, za brány a víš, že líp už tu nezvítězíš. Chválit se můžeš, jak bezvadnej se, a slépy pak najdeš tu příšernou lež. Co koukal si dobíš,

žádnej balík si na ně nepřišel. Já zažil moc travů a zůstal jsem sám. Můj rozvod byl těžkej a lížu se z ran. A pak jsem si vzpomněl,

zle, kdy nesmíš nic dát. Na bonton, na fámy, na řád. Kdy vlítneš jak barbar za brány a víš, že líp už tu nezvítězíš. Chválit se můžeš, že bezvadnej seš a s léty

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

je konec sezóny, nastydlí včerejší fazóny, jsou dávno k smíchu, je konec sezóny, konec letních hříchů, kelímky na pláži přetékají vzpomínkami, co byli pospolu, jsou už zase sami, jen vítr prohání, cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin, je jitro podzimu, příslib tuhé zimy, pořadík na rýmu, v ústech skřípou rýmy, co červen nadělil, mi září vzdalo, jak je to všechno pryč, a nebylo to málo, otisky těl v písku s prázdnými jmenovkami, včerejší milenci jsou dnes sotva známí, v ústavech pomáhají. Od nechtěných dětí, jako by s tebou žil ještě někdo třetí.

sezónou, v níž se netleskalo, teď ze slova nechat. A vítr z polí za dveřmi listopad a celé tělo bolí. Byla s mou sezónou a já byl tvou, byla s mou sezónou předem zabitou. Teď všude kolem mne se zatahují ledy, každá má sezóna, možná je naposledy.

Sakra, co bylo to poslední? Jo, už vím, ale Alzheimera ne, to ne, to co to jsem ti, Slávku, touhle písní vlastně chtěl říct. Ale ono už je to celkem jedno.

Jdu šarým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

naproti výtahu. Vezmi si pletení a něco, co ti bude slušet. Dostaneš visačku číslo a složíš přísahu. V patrech nad námi spí moje noční můry, černý svědomí hned vedle tajných neřestí. Hříchy od dětství až do prosektůry, životní kréda většinou zbytečný.

Už učitelka běží blíž a ven ho loví lžící. Zbytek vypij, tohle sníš, řve na nás vzlikající. Když na lžičce jí třese se, ta

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Za plotem černý pes vztekle štěká u vrat. Sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podeber. Stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé břehy.

ničem jiném přeci tolik nezáleží, jen když jí srdce bije, jen když jí srdce bije. Sám dobře víš, jak sráz umí být strmý, jak všechno kolem snaží pevně uchytit se v zemi, jenom mě plosky kloužou po opuce, ze zarostlých spár smekají se ruce. V kapsách mi od večeře zbyla trocha zrní, to bych rád prostřel, prostřel na kamen, jenom tak na dva kroky od ní.

A z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to, pod příslibem štěstí, zabouchni poklop a vysyp na něj mouku. A na hranici

a nevím pro koho. Snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle, malý kousek štěstí v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění.

černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění, dohrála hudba ma předtím.

kde jsem jen slyšel tenhle smích. Snad kdysi s mojí spadla na polštář,

ulicemi si kráčela ke své první zpovědi. Pamatuješ stromy v parku právě rozkvetly.

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách si kdysi jako šestiletá až do půlnoci hledala zatoulané kotě.

ve kterém si vyrůstala ty, tví rodiče i tvoje děti. Já jsem tím městem, jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se za něj stydíš. Já jsem tím městem a Murka si nakonec našla přejetého v zatáčce u nádraží a dodnes tam tudy.

0: jsem tím městem, tím městem jsem já.
1: Je krátce po jedné hodině.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.